trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš
0: sám,
1: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se strop
0: přetřás.

0: červen ze žalářních vrat.
1: Jo, jo.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se na to

0: ztratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Sweet deceit comes calling.

trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v ocak, hledat lepší klid.

Everything I did for me.

Thank you.

trial.

trial. Trial.

byl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

trial,

ball. Ball. Ball.

ptákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: Bravo. Bravo.
1: I used to think it was my imagination.
0: Bravo.

trial. Trial.

Toronto. Wow.

12. 12.

proud. Try.

0: trial.
1: It should be so damned easy.
0: Trial.

0: dokola s tou otázkou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít svých polipů, svou láskou tě hřát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít
1: svým... Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na míčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku,

zvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Já vím,
1: Trial.
2: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýská, se mi stýská, po nás dvou.

0: trial.
1: A total eclipse of the heart.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

jsem a stojím tu

trial. She said. Bye.

trial. Bye.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš,
0: trial.
1: Nejhorší je zůstat sám, kolik

0: dnů jdou za tebou dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte.
2: Wow.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe,

bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

0: Já vím.
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Trial. Trial.

0: trial.
1: In so many ways.
0: Trial.
1: I'm not a fighter, I'm a lover.
0: Trial.

trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

trial. Trial.

0: trial.
1: Snad uvěříš,
0: trial.
1: Nejhorší.

Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít. Čau.

0: trial. Trial.
1: Tí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,
0: trial.
1: Často zaznívá do nebe.

trial. Trials.

0: jménem.
1: Čau.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.
1: Trial.

Prada.

trial. Trial. Trial. Trial.

Trial.

Bye.

0: Bye. Bye.
1: On your lips, blood red nails on your fingers.
0: Bye.

Star. Star.

well. Try. Trial. Trial.

0: Já chtěl bych
1: žít. Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně. Trial. Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Dobře se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Bye. Bye. One day.

try. Bye.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedí na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Trial. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třál.

0: žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správný chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla,
1: Trial.

0: zborcený.
1: Trial.
0: Pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

zavírej vrátka, zavírej vrátka.

Bye.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

bude možná hezčí, než je to.

trial.

side. Bye. Bye.

trial. Trial.

trial. Trial.

trials.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Talk to me.

trial. Trial.

0: bio. Trial.
1: Každý trial. Ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se po té

trial. Trial.

wish, such a human wish, rising out of this. Bye. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak. Nevíš jak. Chvílky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás.

0: vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama.
1: Trial?
0: Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
1: Trial?
0: Křivě šla.

0: ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Feels like fire. I'm so in love with you.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

from...

Trial.

trial. Trial. Trial.

0: právě. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku tím řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: se sedím na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Wow.

zvrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial?
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně

Bye. Trial. Trial.

trial. Trials.

0: trial.
1: Like a rainbow.
0: Trial.

vlkům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

Bye. Bye. Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

child. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: It's time to go home now.
0: Trial.
1: And I've got

trial. Trial.

0: Bye.
1: Me lying here like
0: God.
1: Like some Greek and carnival.

0: Bye.
1: Thank you.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: I'm mighty glad you stayed.
0: Trial.

Bye.

Try. Bye.

trials.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trials.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Oh, my darling, you are wonderful.
0: Trial. Tonight. Trial.

Bye. Me lying here.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: troubles last.
1: Trial.
0: What you do.
1: Trial.

try. Trial.

0: Trial.
1: Woman, you need
0: trial.
1: Me.

0: God.
1: Shake for me.

trials.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec to stačí.

trial. Trial. Man decides after trial.

Čau. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Kapsičku. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Řekl si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow.

0: trial. Trial.
1: Enjoy the silence. Trial. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou

0: dlouhách.
1: Wow.
0: Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow. Wow.

0: trial. Trial.
1: Žít je někdy krásný plavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipků. Svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedá na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

trial. Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap.

un hombre que se quiebra en soledad, que cobijo encontrará.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.
1: Jdou za tebou, dokola s tou otázkou.
0: Trial.
1: Proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou tě dořát. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen

bych jen žít z tvých polipků, svou láskou být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

0: vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně
1: lituje.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.

0: někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Join me in death.
0: Trial.

trial. Trial.

Bye. Bye. Bye. Bye.

jsem měl prachy, chlap bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Poco mám rád, poco to mi dává, poco mám rád, poco to mi nedá.
0: Trial.
1: Nedá spát. Zvláčky kytaru a hrápí do picích, tancuju v odpadu po našich.
0: Trial.

Trial? Trial? Trial? Trial? Trial? Trial?

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Over somewhere.

0: follow.
1: Tonight.
0: Follow.

trial. Trial. Trial.

Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial.

chtěl jsem.

Bye.

trial.

trial.

0: nejsou vůbec snadný.
1: Trial.
0: Klesají, stoupají je spoledem. Tak tady leží.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat
0: sám.
1: Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou. Dokola s tou otázkou,
0: trial.
1: Proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít
0: trial.
1: Z tvých poliků, svou láskou ti vřát. Být princem tvých snů, já chtěl bych jen

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská se mi stýská.
0: Trial.

0: trial.
1: Tí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.
2: A bare of leaves, the city's made of ice. A train rolls by my window to the junction. One man pulled a knife, he used it on another. Did this to a brother, there is nothing to admire.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Ciao. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: When you try your best,

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

nevykej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se vratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Bye.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když
0: trial
1: jsem na svíce

0: prázdná.
1: Wow.
0: A v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Wow.

your

0: Dej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.
2: Stýskat se mi stýskat.

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial. Trial.

0: Kdyby jsem měl prachy,
1: wow,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

čtu sem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: hold it all.
1: Trial.
0: Now here I am, 33 years down, 2017.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je...

trial. Trial.

try. Trial.

Bye. Trial. Trial.